0: Das my słyšeli Kristin Mušterøj, serbskim rozhłosu, a nětko słyšimy Katku Pilpelec, ona je kajž prajna dźensa rańša redaktorka a nam přeradži, što nas dźensa tematisce očakuje. Dobranje, Katka.
1: Dobranje, Matio. No so wie, kajž se to punželu od nas zvučeni, dostaneče tež dźensa zase od nas aktualne športowe wuslědki. Nic pak od Jana Rehorja, ale zromadžuju je tutun kunstodženja Clemens Schmidt. Na nje smyče so za časač menšinu veselič. Svoje Jessac letne narodniny svědčeše kunstudženja Dundak, Bettina Wenderotova, zladuje z nami ještě raz do zajšvých Jessac let, štú je vusevanie všetko v obrubiu a kotre témy su Dundaka tak zabírali našeho dječaceho reportera, o tom potom viac, krotko po napu sedmich a mnoze z vás maja jen zaujesče v knižných pulcach stejo kytro zaprošené si myslu, 4 zviazkovy Rjad stawizny Serbu, trzeba my poprąć takie nowe stawizny Serbu, tutaj praszenie jest jej Mirčin Wengstaju.
0: Po takim nitko wiesce na kotre temy smycze so dżęca weselić, a zobyście wiedzieli na kotru serbsku hudżubu smycze so weselić, doczekajcie, cimienczyna.

0: MDR Sachsen, serbski rozhlas. Sport.
1: Kopańca, B, kajž dvojce Slavia marš a basketbol Lipsku, takle mu športowe konc tydzenia serbskich športovcov a športovčov zimač. Započeme z Kopańcu. We okreznej Wyšej Lize je prvnje mužstwo SJ Chrosćice včera přečuło cyrky z horneho kraja Šprevja z 2-0 dobyło. Za SJ CB dvojce Jan Boguš úspěšny, jako jara dorosćenu ru, opisachu přivisnice Chrosćanu tute dobyče. Z 15 dybkami po 7 rach steja Chrosćenio s tym tu kwilu na čole tabulki. Sokolio z Railbicki woja pono tomu hišće ze srečnego pola. Počerawszy domiacy ryb przeczuło drodz z Ramnowy, steja tu chwilu z 11 dybkami na 9 miestne tabulce. Za Ralbice Hockey w úspěšnej běžtaj Livius Frenzel a Niklas Schneider 2-0 bie w úsledk po 90 mięczinach. Hižo sobotu nastupi prynie mústwo Modrobiwych Skulowa na łąkonu rób przeczuło naszycam Dobruszy, kunčne stało tam C1 za naszycy Dobruszu. Ligu niše v okreznej Lize vurajše sa čera v Radvorju serbski koparski derbi prvnje mužstvo ST Radvor vitaše SJ Nebečice 0-3 navedovachu Nebečenjo hižo k počase za SJN v úspěšnej beštaj dvojce William Pletner a Johannes Jacok. Zobe derbi tlahač dokonca napjate, o to postaraštaj sa v druhém počasu Radvorčanaj Claudius Buša a Florian Elsner s dvěmaj rotom. Naposled pak Nebečenjo Juskachu končne stav dvajci za hosči. V Sepicach je prvnje mužstvo ST Marinije Vězde horku porážku počapilo. 6-1 rikaše tam po 90 menšinach přečilo zelenobivem ze Sepic. Čestne rota docpe Franz Bulank. Dalše koparske vůsledky konca tydženja SJ Chrosćice 2, FC Vůžica 1-2, za Chrosćansku rezervu úspěšny by Jonas Zinda. ST 1922 Radvor 2, ST Čísk končný stav 2-2, za Radvorské druhé mužstvo úspěšný běžtaj Anton Lehmann a Jakub Robl. Jednota Kamenc, Rajne zjednočenstvo Nebečice 2, Ralbice 2, Pančice 2, končne stav tu 1-0, so koparju z Lesingovo mesta. A poladneme hišče do Vyšije ligi, bude sa Budešin, SSC Weissenfels 2-0. Od Kopańce dale do kategorie cele osobite vůbědžování běhanju v Frankobrodže nad Moranom staj so športovcaj Matej Venka a Franz Matěšk na tak jmenovanem megamarše v obdželivoj. Cirkuna distanca 100 km po 19 hodinach a 19 menšinach staj vobaj do cíla dobežavoj. A naposled kište v úsledk z basketbola v regionálnej líze žonu je sobotu mužstvo Lipsk Lakers okolo serbske basketbalistky Lare Lilith Bitkec z Drežďan přečuło cirky z Nürnberga nastupilo Lipščanky podležachu v domiacerie z 76-84.

0: Na zima we Łužicy.
1: Nie je horco wonka, a jen może bole wonka se zweselić, čo vás jen vidíka, co to šo pisani.
2: Když se potom zase slunčí, a je kuščo bliže, po takým zvota na zima, tun zase jara lubuju.
3: Niečo rejšo to, čo píšo hodne.
4: Na zima je jeden rany počas, proti zimu.
0: Serbský rozvoz, doma ve Łužicy.
5: Co se ti asi zdálo? První noc v novém bytě.

0: Jestem su dźěći na zemskich prózdninach a snano, abo zawěsće jeszcze z morča, tež dundak je zorinja wuspać dobjał. Šako je sobotu svoje dźesate narodniny wosvědčiju, aby se k tomu hosći přeprosu. Mězduru im prinju moderatorku a šitke dźěći, ki su dotal dundakowi redakciji dźěwali. Šest to mjestem je a či prinicio su dawno modosni. Mězduru im Beno Škoda a Helena Smolic. Beno mějše jako dundak tedy celo wosebite dožiwenja.
1: Hajna, to muže ja so vizo jara dere doponič, to smo mu boli pola vočera, a tam jo naboje na voca porod mila, a ja sem pon pomal tu in vocu pomač, vončanč, abo te zastarač, a to bi jara zajmalo, když pa den te prajec, ko džičo bi to ten šon te kus brutal zame, dokaž bi te kus kreja a tak podla.
2: Helena Mestem, jedna te letnik zek dvaj, a tež se moja tvoje nazonjenja snano, tež trochu te nazonjenja z dundaka sobu zač.
3: Azo mi jo jara nadpadno, zo jo to mi jara pomalo so vujič teze s mojim Vosom ha kamožen deres herbste so vurekovač, ha přes tun dunak sem ja te jara pitva, zo te serbske medija som jara ljubja, ha dla to se ja neke teve zatkuli.
0: Dobraj potekim Helena Smolic. Mjestem je nova generacija dundaku při mikrofonje. A vezo je so dundak k narodninam, tež svojich modrch suchariju prašal, kotre teme se za přičotne 10 let přeja.
4: Ja bym się jara pszała, że dundak się tego tema kapsne wynęzy, kus flisze poplada, albo szula starych czasach. Ja bym się pszała, że mo szyruma, że z dundaką mnie wulecim.
5: Mnie by zajmało przyroda, skakano z bojazom a dumpling.
6: Mnie by zajmało tema hobbyhorsing,
7: tema mobbing, a stres w szuli.
8: Mě bu tež če jedna věcka zajímavá. On co moda ha hat su marken klamote, te najváznější.
9: Téma koně?
10: Téma holce.
11: Téma kvaš.
12: Šičo?
13: Já bych si přišel, že dundak se má bude se zvířatami zabera. A žádá je na kurence, kde jsou kokoše. Kokoše jsou kus zvířata, dokud jíka nese a mají byli měsorom.
14: A napřejfat je téma Halloween to jo.
15: Já bych se přála ideje za baslenu, najlépe s přírodnými věcami.
16: Nebo zajímalo ty ještě zpívat?
17: Damo ryče, a zo se cu sich kraju.
0: A ja dobi přidat, zo byru tu ještě tému mě osobince tež kytro zajímovali. A jeli mače tež v lube děči doma, tež ještě nikajke přeječe abo ideju, abo přeprošenje za dundaka. Rade nam to napisajče. Cove narodninske vusevanje možeće se vjezo. Tež rade išće raz naposkač, abo tež najnušim vudaču vulatka vobladač. Poladajče jednorjedo mediatiki A&D, abo do naše app MDR Serbia. Tam došo kovo okovo česatech narodninov dundaka namakače. Dvanače menšinu, pa na posledmih je njetko spiva Michalceš.

Žěrowaše ze swojim LKW-om na tutym parkowanišću a storči při tym do porjadne wotstajeneho nakładneho auta. Přez wotmach zrážki bu tutun na dalši podla wotstajene LKW suneny a tutun potom zase na přichodne a tak dale. Cokonje bu 5 LKW-ów wobškodženich. Nimo toho bu put po dłosći niedźe 4 metrach sobu wobškodženy. Nastawiecna škoda w wysokosći 150 000 euro. Šofér měješe 0,38 promilu alkohola krí, nimo toho vopstej podlacu steješe pod vlivom medikamentu. Dalše přepytowanja pak hišće trajá.

Modersni w socialnych sieciach wjesela so kóždu na zimu zaso na rěčnicu Tagesschau Susanne Daubner. Wšako wozjewja wona tradicionelnje modźinske słowo leta a je dla toho pola modersnych mjestem hižo ikona. A sobotu bě zaso tak daloko modźinske słowo leta 2026 rěka Ragebait. Měnjene su s tym wopsa i w syči, kotrež su cele wědomje tak provokowace abo tak absurdne, zo so rozoríš a komentuješ a přinoš k s tym na koncu jeszcze větší činíš a bole virálne. Na dalších městnach stej tým jezorým svoje peak a crash out. Peak ríka nekak telko kajš lepje nienže, z jenžeštine přeložené vršk a crash out oznamenia aj kompletně svoje vopkniženie zubič. Što ješ pritom tež nadpadnje, modžinske slova poslednich let sú kietro husto jenžeske, abo znamenča silnje od toho charakterizované. Lost, cringe, smash, goofy a netko em ragebait, peak abo crash out. Hej, wiele z toho přinže direktnje z TikToka, gaminga abo streaminga, abo celé pošitkonje ze syče. A když byšče nětko při pojice abo jac z tutych úrazů najprede raz googlovač dobělí, što to oznamenia, no hej to, če najskere prostě pomahu z tutyje cílové skupiny one.

wšitko kajž slubjene pokiwy, započejo z poznickimi poskitkami za dźěći. Dźensa na przykład startuje pěby wodźe rano dźěvěćich, tak mjenowany tydźeń aktivnije přirody, a to z twarom niezdźenskich pomocu a piconiu za ptački. Dźěći wot 7 lecu tam witani, jutře pądźe tam potom dale z pytanjom slědu zwěrjatu a srjedu stěhi na programje Hojntwa za Worečami. Tež w Wojorecach maja program za dźěći, w tamniejszym muzeju zaiso dźensa připolnju jenej dźěłoniczka, na kotrej štwarja dźěći wo 10 lět mału kładzitu kiszku, trojka tež cele bez hozdžu a lipku. A w Wojorecach wlaczy so juce potom zasowot jenej šitko kło wokoło sotowienia lodu, kajž za čas našich pra-prawłopkow, zaujesće tež zajmowe. Za doroštěnoch mám tež nekotre termíny. Dženca skáčuje so večer 6. Kmenská ráda v Hamorje na tamnejším kmenským zariedže. Juce predstaja po poňu 5. v Kočebujským sámskym domje novú delnosámskú antologiu, kýž je LND vúdavo. Nej poveda 18 autorku a autoru vo svojich svojbách, svojbnoch dopomnenkách a celorožilných sámskych živenských pučach. Juce večer zjenže so v 7. Drežanach tovorstvo Stupdale k svojej letnej vone zhromadžiznje, a to rumnosčach serbskej etnoje skupiny na Českej hase 27 v Drežanskim Novom mjesće. Tam su tež nimo čłonu dalši zajmovani a podpiračelje tovorstva přeprošeni. A ještě do srjede, to zmeja od 1. do 5. v kloštorskej zarodže Kluštra Marina Vězda Pančicach Kukově nazemský svojbný džen s pasleniom vědu vo rybách, hacaniom alpaku a šelakými dalšími akciemi sobučinjena.

0: A nětko je dźesać do na po dźěvěčich.
1: Přejemy zbožo.
0: Agenca kvata ja zbožo přeča, respektivně kvata zbožo přeče dokoniec. Tam vosvědčí dženca měnulce Luba Manžeska, Mač, Voka a pravoka Lena Šoučina svoje 80-činy. Za ňu je k nám zbožo přeče je Lubech došlo a tute cituju. Tvojemu vulkému jubileji, či z cvěje vutroby gratulujeme. Přejeme či wiele zboža, boží škýt a převod kajštejš nepovalnú strôtu. Do přichoda všetko dobre a stajne veselo a radosť krú tvojich ľubech. Z vútroby manželský Jakub, dječi Frank z Dianu, Kerstin z Jurijom, Jens z Dianu, syn René, kajštejš 10 nučko a ci pranučky. Biele zboža, Leni Šoučinej z koniec, k čensnišim 80-činom.

0: Jestem so dzieci na zemskich brozninach a znano te jedne albo tamne przeco iście smoči, haj. Tež dundak je sorenja wuspač dobjał, šako je sobotu svoje dziesate narodiny wosvědčił, aby se k tomu hosći przeprosił, mjezdu im prinju moderatorku a šitke dzieci, ki su dotal dundakuj redakcji dziewali. Šesć to mjestem je a či prinicjo su dawno modostni. Mjezdu im Beno Škoda a Helena Smolic. Beno mieše jako dundak, tedy tež cele wosebite doživinje.
1: Aj na to môže asi vizo jaradere doponić, to sme mu boli bola vočera a tam jo nábo jedna voca porotmila a ja som pon pomal tu un vocu pomač, vončanč, abo tý zastarač a to by jara zajímalo, když pa den tý prajc, ako dičo by to ten šon tý kus brutal zame, dokáž by tý kus kreja a tak podľa.
2: Helena Mestem, jedna tylitnik zek 2 a tyž si moa tvoje nazonenia snano tyž trochu te nazonenia z dundaka sobu zač.
3: Azo mi jara nadpadnú, zo jo to mi jara pomalo so vujíč tý ze s mojim Vosom ha kamožen deres herbste so vurekovač, ha přes tún dundak si mi ti jara pitoa, zo te serbske media som jara ľubia, ha dla toho si ja nekateve zatkuli.
0: To praj po takým Helena Smolic. Miestom je nová generácia dundaku při mikrofonie. A vezo je so dundak k narodninám tež svojich modrých sluchárjov prašal, kotre témy se za příšodne 10 let přeja.
4: Ja bym się jara pszała, że dundak się te jemo tema kapsne wynezy, kus fliche woblada,
5: abo szula starych czasach.
6: Ja bym się pszała, że mo szyruma, że z dundaką mnie wulecim.
7: Mnie by zajmało przyroda, skakano z bojazom a dumpling.
8: Mnie by zajmało tema hobby horsing,
9: tema mobbing, a stres w szuli.
10: Mě bude ještě jedna věc zajímavá, on co moda a co máte klamoty, ty nejváznější.
11: Téma koně?
12: Téma holce.
13: Téma kváš.
14: Šičo?
15: Já bych si přišel, že dundak se má bude se zvířatami zabírat a žádá jenom kůrence, kde jsou kokoše. Kokoše jsou kus zvířata, když je kanese a mají velké měso.
16: A napřejfat je téma Halloween, to jo.
17: Já bych se přála ideje za baslenou, najlépe s přírodnými věcami.
18: Nebo zajímalo ty ještě zpívat?
19: Damo ryče, a to se co sich krajou.
0: Hej, to jsou tojšto zajímavých témů a jeli pak po vašem jménu něšto pobrachuje a vy máte tež ještě nějaké přeče, abo ideju, abo samo přeprošeně za dundaka, sdělče nám to ráde. Celé národnické vůsobanie můžete si vězo tež ráde ještě raz naposkač, abo tež najnovším budaču Vulatka Vobladač. Poladajte do Mediateky ARD, abo do naše app MDR Serbia.

0: Wažne słowo.
1: Madženca Leonie Wenzlec z Kamenije.
2: Dženca je skunčne tak daloko. Nowy semester so započinje. Za niekotrych je to prvni dzień na uniwersiće a spočatk nového živenského wotrěska. Za druhý studentov rěka to, ono dže za so lus, vrúčo do živenia, do všedného vuknenia, čítanju a studijného města. Studij rozznáva so od šule. Naraz nimaš jac krut hodinský plán, kotrž tebe přes dzień wiedže. Nebyliš jac bola staršiju, ale v novom neznatom městče. Nětko se sam nasostajeny. Dobi samostatne svoj všedný dzień organizovač, rozsudy tvorič a tak dále. To nie je zawsze přeco jednoje. Tola jedna věc přec vostanje. Bo je stajne při tebi. Vun dže kóži krok z dobu. Tež v češkých časach. Vun škita tebie, když má strach, a převodža tebie, když se nevěste. Hrunčko z knihy Jozuva nám praji, neboj so, tvoj bo je s tobou šudže, když kudy džiš. Tute přilubjenje pfači dženca na prvním dňu semestra, kajž tež v kóžem wotrysku živenja, kotrž hišće pře tobu leži. Tak přiju dženca všitkým studentam dobry start do nového semestra, z wiele mocami, z dověru a s čerpnosću.
1: To praji Leonie Wenzlec z Kamenije džencnišim nabožnym słowie, nadawku a zamojitosći radworskeje wosady.

Kak glednje to wenja w bórskej kuchni, dobra pjacin, dobre polejuki a stwotke tykańce na kuštopad frischnie zgotowana jeza, to sajžio, gaž se svýši kjaremuša w serskich sach, na nimini niga jo to tak było, cesto jo žínca tak, až felujo nam cas, tak upšavu gešćinu přigotováš, snáš, že so vám teke tak, cesto musíš o majsne něco přigotováš za obiet abo viacerju, ale nie musi ga byš přece gusta pjacin. Ze serskie borskie kuchnie ga znajome teke dobre ljaške, tradicionelne recepte. Serska kuchnia jo ten raz naša tema tyženja. Zašel tu šo vet víčego až to nieżele naše uščovanie a dajšo se inspirirováš vet našich receptov. A predne muzikaliski dobry kus k temie sajžio Juže Žínca vet gubinskiego kora, ten nam uspiva pasujúce staré serský spiju.

0: swójske wobrazy doma na sćinu powiesnąć, to je dolarjana wiec. Ale je nidom cywej z jawności prezentować, to je potom dolarjiszczy raz noż to druhe.
1: Mario Ošigaja runje to činił. W Kruščicach miješe jižo swójsku wustajancu, a na to je tež kytro hordy.
2: Po 30 letach se mjate z Božomiljemo moc tež w našej serbskej wokolinie wustajec, a to w Kruščicach na gmene. A to je se jara svěžence v Kruščicach otevřila. To jsem já pan ty kus hordy byl, takž je kor lípa, abo jen žil, jen vůjky žil, kora lípa je zpěvalo. A se knes kapvan Florian Moss, se je on tam tež tu ladáciu džeržal.
0: A je taká vůstajenca, vy so přes noc nenastane, všako dobíš najpěda raz dost čvobrazu romadže dostač.
1: A za to nie Mario Ošika prošče jenož čvoby z miněnoch po tyženu romadže pytal, nekotre ze svojich dživů je hižo z časa modošče převodžeja.
2: Sú to vobrazy boli, kotre sú džela, no hej, jacekaj cíc let staré boli, ja sem te te do nekotre v štaplu s teo mil, a ja sem vezal pan lada, što je en vubira, a što je en pojesne, a to je za mne bo kaj čitač v jednom dženiku, dokaž ja sem jako 20 letne te veci hinak vidžal, kajž neke jako přes 50 letne.
0: Ein nidy trebaše za wumilsku tvorbu hišče serstčoce, barbe a tušto z čapnošče, gajštěž Mario Ošika, dženca drude hižo nešto svou na kompjutoru dosaha a kumštna inteligenca wupilňuje či hotov v obraz.
1: Dostaj se vizo prašenje, je to za voprodžitých wumilcov konkurenca abo snano samo pomoc. Mario Ošika k tomu praj.
2: Ja vím, že tam ta duša kus pobrachuje, bola ty kumštne inteligence a dužen bez duše nešto čini, a ta vútroba dobi tý nocka, boč potom ja si myslím, že rune šojene na kajkým kreatívnym polu hač hučba, abo hač čivadva, abo tý šetco to, šetcun človek tý tún jednače vostane a vizom môže vona tý džela podpírač.
0: KI môže poteky bez dvila nové možnosti votoreč, ale vosobinská stavizna, ideje a začuča za vúmiorský tvorbu nehoďa so prošče s nekotrými klikami narunač.
1: Runie to je, štož vúmiorstvo tak vosobite čini, so cí za kúždým obrazom tež človek se svojimi cíle svojskými staviznami.

0: Dalša wumiłča, ze kotryž je so zadkulaka Lea rozmawiała, je Mila Dziswokec. Ju znajče znano z utworbo w pomeniu, abo snadžte ze kruščanskeje cyrkwe.
1: Haj my chcuchmy wiedzieć, kak abo lipprpajne przez koho je Mila k wumiłstwu przyszła.
2: Pynetne sym ja započnę wumiłstwo buć, abo wumiłstwo tworić przez moja nana, moja wujka obratra. Takiż moja nana sam architekt, a ja w modzinę, ha Schätzische Wille Mollbau, Jahre abstrakt nach Halle Pschuschem Wille Wumioske Tvorio, ha moi Wulki Bratje von Dich, Jahre Seie Sapotschno Mollwatsch, hab uns ja so abschiedam genau, dag bis jetzt moi Jostorschio, ha moi Bratra Rissert Sapotschno.
0: Podobne kaj Mario Oschika, ma Dich Mila Rysswanski, Stil kisch favorisuje, ale wona so hischte Krutsche za Stil Rossu Giovanea.
2: Den guten Stil ja nicht chinesisch wie war, also ja will es es dem Samsung mit Techniker mit Jim, ja will es Aquarellum, aber Acrylum, wüsste ja will Barbne, alle im Projekt wo mir es Stil ja schon chinesisch wie war, die ich muss im Preis so ein Natum nicht ein Muster sposen ja.
1: Przed krótkim bysze Mila hiszcze w Ukraju, a je tam w chinesie mierze rysowała hać doma. Do runia wona nam rozprawia, hać je za nią rysowanie jenoż hobby, a posnano kajż za Juliu Ritschlitz samomóżny studijny smier.
2: Ja som tiež o tom boli, čo nekaj přišim še veľa mojva, ovo sebe dokáž sa ako operka s dječimi idžo a veľa pon rysova ako nujem hobby. Ale nikdy nic tak intenzívne, keď jako sa doma bola, jako byš ja doma sa tie byli za druhých rysov a nadovky mila. Tam ja sa zase nikdy kus nucnankam. Jako poľa, no ja to nikdy nemám šedvidžané činč, also to nikdy najmä obšišim hobby vostane. Ja pa to nikdy nebo vúzanknu, ale ja dojde môj vopročen, što je než na vúmyskom polu činju.
0: Mila je vo nadovkách rozpráva, ktorýž je hižo dostala, kajke to konkrétne sú a kak je k ním přišva, zonime po přichodnom spivie.

0: wodźěłnu na te japoštowske symbole wobmjezować, ale po wšitkowne, gdyž ja na nauki dostanu, ja to husto zamaja te ludźi šelnje jednu předstawu, ale pon cyle jenore praja, kas je one to předstaja, mi přišim byle swobodę pon přewostaja.
1: Mila dźěcwolka, spotaj kim žanen hoa mjezoćo w wumistwowej scenie ptupola nas, wona je potaj kim wotewrena synu nadawki napaskać, a tež ze swoimi idejemi zwoprodnić.

0: Nětko pak mam najprv raz spěl Dživo Něčeka od Michała Cyža za was.
1: Zadkula.
2: Šo tam je vostudve.

0: kaj raz měniš, zo je fangoch poprom widźał, gdy je wobraz o to?
1: Kak to měniš?
0: No haj, wobladamy si raz jeho wobraz menom Wjezd na noc. By to la přeco jeszcze wjezdu přimolować mu, abo jeszcze jednu, abo jeszcze jednu.
1: Junu pak dobiš serstčoc emsruki božić.
0: Trichi, ty jeszcze masz začuće, zo dobiš jeszcze nešto přimolować.
1: Haj, tak tiež bola naju. Niekotre stavižničky bych moj zavisče hišče povedač mi moj.
0: Ale miestem je nimale 22 hodin, a